Raspevaná strana Balkána. Balkána. Raspevaná strana Balkána. Rádio Balkan International.

0: strašná, strašná na vášho životu.
1: Žijem v
0: slovu, žijem v slovu. Bílo na mě liepo s vama.